uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Každý mi říká, že ta značka neexistovala. Já jsem jí ctila, tu značku. Byla taková značka, že můžete stát, pak 5 minut popojet a pak zase stát. Jo. Tak tuto značku já jsem naprosto ctila. A my jsme měli, to jsem byla v divadle ABC, a my jsme měli ředitelství v Lazarský ulici a naproti bylo předsednictvo vlády český. A já jsem si říkala, no 5 minut to já stihnu, to stačím, tak jenom vlítnu na to ředitelství, jenom, že jsem se tam zakecala nějak a přišla jsem po 3/4 hodině asi tak. A byla zrovna Spartakiáda. A to chodili, zrovna si měli cvičit ty ženy s kuželema, ale to bylo masa, co chodilo. Jak si, to byly takový udělaný dámy. A já jsem přišla k tomu vozu, to jsem měla 500 Fiata a už tam stály 2. Na tu Spartakiádu byly povolaný samozřejmě taky i z okolních měst, že by to jaksi pražský jen tak nestihli. A tam stály 2, jeden starší a jeden mladší. A ten starší, jak mě viděl, tak řekl tomu mladšímu, to je zbytečný. Nech toho, ale ten mladý si stál na svým. Takže ten starší odešel přes ulici až k tomu předsednictvu vlády a pozoroval nás. A tenhle ten mladý povídá, vy jste tady stála 3/4 hodiny. Já jsem říkala, to není pravda. Já jsem tady stála 35 minut. Teď bylo chvíli ticho a on pa, ale to je moc. Já pám, je, ale je to méně než 3/4 hodiny. Musím říct, že z toho nějak zblbnul, jo, trošku. A povídá, tak se nic nedá dělat, budete platit pokutu. Já jsem říkala, já nemám s sebou peníze. A on pa, tak to se píšeme. A teď začal na tom blatníčku malým psát a šly tyhle ty ženy s těma kuželema a když se nekoukal, tak já jsem na ně dělala, podívejte se, co mi dělají. Jo, a tam se zastavili a tomu chudákovi mladýmu začali říkat, že byste se nestyděl, naší Jiřince, nemají co dělat, jo, tady kriminalita tady je, oni si tady píšou a takovýhle. Skutečně chudinka celý spocený a psal to tam. A najednou mi povídá, to mi pražský policajti zatajovali, povídá, chcete se k tomu vyjádřit? Já vám to můžu. A on povídá, tady je na to rubrika. Já vám to, já se vyjádřím. A teď mě to začalo strašně šrotovat v hlavě. A začala jsem psát. Snědla jsem třešně. Napila jsem se na to kyselého mléka. Přepadlo mě to. Na oné místnosti jsem si řekla, že bych se měla zapřít, jít popojet s vozem a on mě povídá, co to tam píšete? Jako, já už psala přes náčelníka, protože ta rubrika byla malinká a já povídám, poslyšte, až si to přečtete, tak uznáte, že by se to dalo napsat jednou větou holou. Ale je mi to kapík žinantní. A pokračovala se. Na oné místnosti mě napadlo, že bych měla popojet a konat dál. Nebylo to v lidských silách možné. Konala jsem nepřetržitě.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak se dívá slon na nahatýho chlapa a říká, to jsem zdravý, jak se s tím chceš najíst, že? Žena, co jí nestačil ten manžel, že jo, tak to musela táhnout ještě s jeho bratrem, se švagrem a pak s druhým švagrem a pořád jí to nestačilo a tak se sousedem a s druhým sousedem a s domácím a už jí to samotné bylo hloupé, tak šla k lékaři, že, říkala to tomu lékaři, jak to zkusil ten lékař, že, tak je nic, že jo, tak je jeho kolega, druhý kolega, Lapiduch, že, tak ten lékař říkal, paní, opravdu, vy jste beznadějný případ a ta paní říkala, no prosím se, můžete mi na to dát nějaký papír, tak oni napsali lékařskou zprávu, ta paní přišla domů, její manžel zrovna seděl u stolu, pil kafe a ona takhle přišla, takhle praštila tou lékařskou zprávou před ním na stůl a zařvala na něj, žádná kurva, nemocná jsem, že vážně. Znáte ten vtip o té hlavy, jak se těm dvěma alkoholikům narodí jenom hlava, že jo? Ale normálně žije, už je jí 6 let, docela chytrá, jenom hlava. Ty slaví Vánoce, že jo? A teď hlava rozbaluje dáreček a rozbalí to a říká, dopijte už po 6. ke Žížku zase kulich. Tak se to je, má to 80 nohů a 3 zuby, že? Domov důchodců. Feministky, francouzská, americká, česká hádaj, která víc doma zametá s manželem, tak ta francouzská říká, jednou přišla domů, jo, a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, jo. 14 dní se nic neděje, 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá a koukám, on uklízí, že jo. Americká říká, to nic není. Já jednou přijdu takhle domů a řeknu, víš co, starý, bo teďka budeš místo mě uklízet a budeš taky prát, jo. Taky 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá, koukám a on uklízí a pere, že jo. A česká feministka říká, no to nic není. Já jsem jednou přišla domů a řekla jsem, starý, víš co, bo teďka budeš místo mě uklízet, prát a budeš ještě i vařit, jo. Taky 14 nic nevidím a teď už pomalu trošku začínám vidět na pravý oko, že? Také. Já nevím, jestli se slyšel, jak ten pán přišel k doktorovi se skrvavenou hlavou, měl úplně rozmácenou na cimpr campr, že? A ten doktor se ta, co se vám stalo? On říkal, no tak představte si, přijelo mi auto, jo. Pak mi ještě přijela motorka. Pak mi ještě přijel autobus, že? Pak mi přijel kůň, pak mi ještě přijela labuť, pak prase a pak on ještě ty hovada ten kolotoč zastavili, že?
0: Rádio Jihlava. 100.

toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si berem, nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petěrburku,

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Je, tady jsou lidi. Ale já mám lidi rád, víte. Každému bych tak nějak nejradši srdečně a upřímně stisknul pěkně u krku. Já teda, vlastně ruku jsem chtěl říct, ruku. Nejradši mám lidi takhle na špeku s cibulkou a s hořčicí. Já bych si dneska s vámi, s vaším dovolením, tak nějak lidsky pohovořil, nebo spíš přímo pokecal, by se taky dalo říct. Jednou jsem si takhle pokecal kalhoty. No to se stane, že člověk prostě kecá, kecá, najednou si pokecá kalhoty. Ježišmarja, co to kecám? Samý kecá kalhoty. Já vám to radši řeknu bez kalhot. To by vám zas mohlo tak nějak lidsky vadit, jo? Pač mezi námi, vy jste totiž lidi, vy jste mezi námi všichni tak nějak lidsky teplí. No nic, každý jsme nějakej. Co si budeme věšet, bulíky? Na zeď. Člověk, že? Homo. Homouš. Vytvořil veliké hodnoty, že jo? Noty taky a ty taky, tiky taky. Vezměme si a vlaky taky. A vezměme si jenom takového, dejme tomu třeba Karla IV., který sám, prosím pěkně, těma dle rukama, jo? No těma dle ne, to jsou moje, ale který sám dokázal postavit most, univerzitu, Karlovy Vary, filmový festival. Pracují. No vůbec, přátelé, vezměme si celkově naše předky, ale zároveň ani nikdy nesmíme zapomínat na naše zásluhy, že? To jsme tomu kolikrát dali, víte, taky na zásluhy. No člověk prostě vytvořil veliké hodnoty, nadhodnoty taky, podhodnoty taky, a největší z těch hodnot jsou, hádejte, který? No přece prachy. To dá rozum. Ale on je kolikrát lepší, že člověk nemá, aspoň nemusí nic chánět. Může se natáhnout, dát si pěkně 20, 30, 40, 50, 60, před pikolou, za pikolou. Co tady blbnu? Může se natáhnout a přemýšlet třeba, dejme tomu, o lásce. Ano, přátelé, je to pravda, často se mě lidé ptají, co soudím o lásce. Zda se má člověk zamilovat, nebo ne? Kdy s tím má začít, kdy s tím má přestat? Prostě ty otázky se nám kupí a jak říkají ty ano, fotografové, vyvolávají nám problémy. Co je často negativní, ukazuje se nakonec jako pozitivní, a naopak, co je černé, je bílé. My hledáme hledáčkem spoušť a spoušť nakonec najdeme, jo? Ale na fotografii samotné. No víte to, přátelé, tak já tady chci mluvit o lásce a už se koupu v ustalovači. No co já o té lásce soudím? Položme se, přátelé, nyní všichni spolu se mnou na takovou nejdůležitější otázku, co je ta

vystupuje biskupová otázka. To kecám, tři, kardinální otázka. Kde takovou ženskou hledat? Tuto otázku mě především ženatí muži velmi často poskytují a já bych jim kolikrát nejradši řekl, víte co, já bych jim kolikrát nejradši řekl, víte co? Polipte si všichni laskavě svý zákonitý manželky. A dejte mě pokoj, víte, až tohle kdybych věděl, tak tam běžím první nebo ještě někomu radit. Protože takovouhle ženskou najít, jako když najdete poklad, s tím rozdílem, že když najdete poklad, tak to musíte nahlásit na Národním výboru. Než to tohle ani hlásit nemusíte. Víte, já jsem vždycky tak rozuřený, když to vidím v těch filmech, jak on jí podvádí, kde může, a ona tam jde na jej čekách na autobus, jo? Potom se sejdou v té její garzonce, jo? On z ní strhá ty šaty, jo? Už jste si toho všimli, vážní přátelé, v těch filmech vždycky, jak on, když z ní začne strhávat ty šaty, jo? Jak ta kamera se začne dívat do zdi. Všimli jste si to? Ty dva se perou, jo? Vy chcete vidět, jak to dopadne, kdo koho přepere? Místo toho vidíte cíli a vápno. To vás tu chvíli zajímá ze všeho asi tak nejmíň. Přitom ale nemyslete si, přitom ten kameraman sám to velmi dobře vidí. No jistě, že opač ten je u toho v tu chvíli, ten tam je. On si říká, ty blbečku, ty se dívej do zdi, víte. Víte, já si vždycky tak představu sama sebe sobě, sama si. Kdybych tam přišel já do té garzonky, jo, on už by byl hodně daleko, tam ten, jak ona od něj dostala na bančíno. Ale hodně daleko, ona by ještě trošku pofňukávala, jak dostala na bančíno. Seděla by tam celá potrhlá, celá potrhaná od něj. Měla by na sobě jenom těch pár hadříků, jo. Do toho bych tam přišel já, jo, normálně hadry. Na sobě, jo. Bych tam přišel celý voholnej s maturitou. Teďka ona by na mě měla upřený ty svoje velký... To se ani není možný. Nevinný oči. Já zase na ní upřený ty moje malý vinný... Miller Turgau. Oči, byli bychom tam jenom sami dva, jenom ona a já, ona na sobě jenom těch pár hadříků. Co myslíte, vážení přátelé, že já bych v tomhle okamžiku udělal? Já bych šel a koupil bych jí nový šaty.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
2: Dobře. Je tomu velmi dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takový zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, Rasik. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam. Já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná, neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděleno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úporně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda. Ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka, a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, takže jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To byla neuvěřitelná nádhera. Tam nafukovaly ty krásné, obrovské balony. Já jsem se mezi tím motal, pozoroval jsem to. Dýchlo na mě to minulé století a říkal jsem si, to je taková krása. A přišla taková paní a tu krásu mě trošku narušila, protože říká, chcete také letět? Já říkám, já nevím, já se jenom tak rozhlížím.
2: Stejně není místa.
1: Říkal, tak co se to ta baba plete, jsem si říkal. A ona se ukázala, že to je, ona se ukázala, že to je hlavní pořadatelka. Ona jenom měla takový divný přístup k lidem, jo. A říká, jestli chcete letět, my vás máme rádi, poletíte tady s tím Němcem, jo. Říkám, Ježišmarja, jestli mě máte rádi s Němcem, ne. Já německy si s ním nepohovořím, já neumím ani slovo.
2: To nevadí, stejně poletíte.
1: A byl jsem ve vzduchu. To je neuvěřitelný švunk. Oni zapálí ty plameny, co si se odstřihne a už letíte. A najednou se vzdalujete, rodina ani nevěděla, kam letím. Živitel se jim vzdaloval, jo? A já jsem mizel v dáli a teď vám všichni mávají, jo? Je to nádherný pocit. A vy máváte jim. Tam najednou do vás vjede takovej ten státnický, jo? Syndrom tam dostane takový to. My jsme letěli směrem na Boskovice a před námi byl hrad, tedy respektive zřícenina toho hradu a tam byli turisti a taky nám mávali a najednou jim tvrdnul takhle úsměv na rtech. Já jsem si říkal, co oni blbnou, no pak mi to došlo, že jo, pač my jsme se k ním blížili na doraz. Já říkám, Hergo, to je pilot ten Němec, on nám i hrad takhle zblízka ukáže. Ale německy říkám, neumím, já jsem se k němu obrátil, chtěl jsem ho pochválit, říkám mu, super. A on mě česky říká, já jsem tam ale nechtěl. Tam jsem pochopil, že s Němcem si porozumím. Horší, že to bude s tím balonovým lítáním. My jsme to vzali velmi těsně vedle ty zříceniny a letěli jsme dál a on říkal, pod náma je voda. Říkám, no dovolte. Říká, ne, no někde pod náma musí být voda. Říkám, no jistě, tady všude, tady je boskovická přehrada, ne? A co to znamená? No to znamená, že nás to stáhne do té vody. Říkám, Ježíši Kriste, to jsem zase naletěl. No my jsme to vzali těsně teda nad tou vodou, letěli jsme dál, on to vzal nad stromama a už to naštěstí bylo celý jenom o přistání, jo? Protože oni se dorozumívají vysílačkama s tím doprovodem, který jede po silnici, ty to mají jednodušší a bezpečnější. A on mu říká, patrně přistaneme na louce za Boskovicema, no? Člověče, tak nebude to na louce za Boskovicema? Nese nás to dál. Já jsem vůbec nevěděl do té doby, že on to neřídí, ten chlap, jo? On říká, ono nás to nese dál, jo? Tak jsme letěli směrem za Boskovice, furt dál, a on říká, vidíš, tamhle to žitný pole, tam za chvilku padneme, jo? Jo, jo, jo, hned vedle té liny, jak je to žitný pole, jo? Tam nás to nese, tam za chvilku sebou řízneme, jo? Buďte tam, jeďte tam, končím, přistáváme, ano, jo? Říkám, prosím vás, už opravdu přistáváme? Jo, už přistáváme, držte se, trochu to drncne. Tak on řekl, trochu to drncne, no my jsme se drželi. On jak vzal tím košem o tu zem, no to byla rána, jak sdělat, my jsme se vysypali z toho koše ven, na mě nalehnul chlap, oznámil mě, vážím 118 kilo.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Ka-ching.
1: Tak co je, haló, další.
2: Co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
2: Já? Jo, tak co jsem to chtěl?
3: Lístky do kina.
2: Lístky do kina, lístky do kina.
1: No, chtěl, ano. To je mě jasné, ale na co?
2: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No, to já vím také, ale no. Na co chcete jít? Na jaký film?
2: Jo, na jaký film? No tak já jsem chtěl na ten italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
2: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
2: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych neslíš, jo.
1: Na zítra.
2: A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. Jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: No ano.
2: Ano.
1: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. No. Já nevím, oni to hrajou taky v neděli ráno. Ne? Že bych chtěl v neděli ráno.
3: Neděli,
2: no,
3: jak chceš, ale v neděli.
2: No jo, to je pravda, to ještě spím, že jo.
1: Tak na kdy teda to chcete?
2: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
2: Tak mi dejte tedy na sobotu, mi dejte dva lístky na sobotu.
1: Dobře.
2: Teda, no. Dobře. A co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
2: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večer a v neděli ráno.
2: Ano. A v pátek nehrajete nic?
1: Ano.
2: A co hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večer a v neděli ráno.
2: A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
2: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
2: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
2: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozejtří, chtěl, ano.
1: No, tak zítra hrajeme v sobotu večera, neděli ráno a pozejtří hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Já nebo ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou.
1: Tak.
2: Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No tak, tak si to tam tak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím, rozumíš? To je dobrý, tak
1: jo. Toto trvalo!
2: No, jo, no, tak,
1: 114 korun mi dáte!
2: To je dobrý, tak.
1: To není dobrý, ještě 14 korun!
2: To jdem ještě 20, ona to je dobrý. Ještě nás dostanete, ano, tady tu máte, dobrý je to, no, buď jsem blbej já, nebo ona, teď se koukne, teď se s vámi koukne, teď se s vámi kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný, oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje, to snad není možný, no tak takhle to nesmí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: O ženském práči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp, ústy básníka, jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelného. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic. Ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejste. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš? Kam jdeš? A ti to zakazuju. A bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ? A šel by. Jako Jánošík tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez... Co s tím? Co s tím?
2: Tady je ta žena.
1: Ano?
2: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
1: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
2: Jsem od Tisku.
1: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
2: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
1: Na tohle?
2: Máte snad jiný?
1: Ne.
2: Škoda.
1: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
2: Jak jste se dostala k divadlu?
1: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo. A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej. Jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram. Táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostali k divadlu?
2: Co si myslíte o vlastním herectví?
1: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám ve svém, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně. To vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny.

0: Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl jí vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno.

ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak já bych se ještě vrátil k tomu pořadu, to bylo taky bezvadný, když my jsme se rozhodli, že budeme ty ankety točit nejenom na ulicích, ale že to vememe od spoda, tak jsme začali na nádraží, na Wilsonce, mezi homeless, což bylo bezvadný, protože někteří byli chytřejší nežli mnozí ředitelé různých podniků. A tam byla bezvadná paní, já jsem k ní přišel, pán, dobrý den, madam, můžete nám poskytnout rozhovor? No pa, za $1,000. Pán, tak bohužel televize Prima nemá $1,000, tak tolik jako peněz vám nemůže dát. No pa, tak mi koup aspoň jedno pivo, ty leváku. Takže za pivo poskytla jako rozhovor. Pak tam byl taky dobrý host teďka v neděli, byl Vašek Sloup. Což je nejenom můj spolužák, kamarád, ale jako si myslím, že to je bezvadný herec a má bezvadný historky a vyprávěl tam, když nám bylo, Sloupovi bylo 32, mně bylo 30,5 roku a obsadili nás do jedné foglarovky, Stínadla se bouří a já jsem hrál Vonta a on hrál Mašňáka. Teď nás potkal Landovský, který když nás viděl, tak dostal hysterický záchvat smíchu, povídá, to znáte nikdy. Starý chlapi, protože už nám bylo tolik, oni hrajou děti. Teď já v těch krátkých kalotech, tak jsem vypadal strašně komicky. Sloup taky. No a teď Sloup už byl ženatý, měl malý dítě a žehlil plínky doma a najednou zvonek. Přišli nějaký dva malí kuci a ten jeden kluk povídá Sloupovi ženě. Dobrý den, doma máš nějak? Ona šla a povídá, Václave, znáš nějakýho Mašňáka? Povídá, oni myslí asi, že to jsem já jako z těch rychlejch šípů, víš. Povídá, co je kuci? Mašňáku, máš prak. Povídá, jako proč? No jdeme si ven hrát, ne?

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Jsou to zprávy, vítejte. Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pětní akty k událostem roku 1968 se uskuteční v mnoha českých městech.
2: Co se děje v kraji?
3: Dnes večer proběhne na Žďársku světelná bubenická show, po níž bude hasičská fontána na hladině Pilské nádrže se světly a hudbou. Vytvoří 30 hasičských jednotek ze Žďáru nad Sázavou a okolí. Akce je součástí městských slavností Jeřabin. Ve Španělsku od 1. června do 19. srpna zemřelo téměř 4,5 tisíce lidí v souvislosti s horkem. Podle agentury AFP je to nejvíc za toto období od roku 2022. Stejně jako další země v Evropě zažívá Španělsko letos extrémně horké léto. Po dlouhých 29 letech se do Brna vrací evropský šampionát volejbalistek a podobně jako v roce 1997 je o šampionát velký zájem. Nedělní zápas českého výběru s hvězdným srbským týmem je vyprodaný. Češky vstoupí do turnaje dnes večer proti Řecku.
2: Rádio Jihlava.
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Vyšuje nám tento týden na vlnách Rádia Jihlava. Zprávy máme za sebou a my se pouštíme do dnešního pátečního rána. Hlavně buďte s Rádiem Jihlava, ať se báječně poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký. Hezký den a dobré ráno.
2: Rádio Jihlava. 101.1

0: co se děje v Jihlavě.
1: Jihlavou proběhne charitativní barevný běh. Nezávodní barevný běh zve všechny, kteří si chtějí užít pohyb, barvy a dobrou náladu. Část startovného pomůže dětem. V neděli 23. srpna odpoledne proběhne v Jihlavě oblíbený barevný běh, který propojí sport, zábavu a podporu dobré věci. Start i zázemí budou u pivnice Starka u workoutového hřiště. Na účastníky čeká nezávodní 3-kilometrová trasa, která vede po zpevněných cestách a je vhodná i pro rodiny z kočárky. Připraven bude také dětský běh na 250 metrů. Cílem není podat co nejlepší sportovní výkon, ale užít si společný zážitek plný barev. Část výtěžku z každého startovného podpoří organizaci, která pomáhá popáleným a těžce nemocným dětem. Preventivní program pálí i nábory do registru dárců kostní dřeně.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Co pak 21. srpen historie? Rok 1751 Marie Terezie vydala ohňový patent pro celou monarchii a rok 1968 a neveselý den vojenský zásah armád 5 států Varšavské smlouvy. V Československu v noci z 20. na 21. srpna a následná okupace Československa, která zastavila reformní proces Pražského jara. Rok 1911 Mona Lisa olejomalba od Leonarda da Vinciho byla ukradena z muzea Louvre v Paříži a v roce 1987 měl premiéru ve Spojených státech film Hříšný tanec. Narozeniny v roce 1981 se narodil Ondřej Ruml, zpěvák, v roce 1986 legendární jamajský atlet a světový rekordman ve sprintu Usain Bolt a v roce 1988 světově proslulý fotbalový útočník Robert Lewandowski. Pěkný den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Starý lord přijde večer domů a sluha mu pomáhá z kabátu a polohlasem říká: tak co ty, starý krokodýle, zase si byl v baru nasávat a koukat po hezkých holkách, co? A lord říká: nikoliv, Jamesy, dneska jsem si byl koupit nový naslouchací přístroj.

0: Hravé léto na rádiu Jihlava. Víme, co se děje v našem kraji.
1: U rybníka Kalvárie začaly práce na jeho utěsnění a sanaci. Hráz v současnosti propouští vodu a prováděné práce proto směřují především k zamezení průseku a zlepšení jejího technického stavu. Rybník Kalvárie byl v minulosti koncipován jako retenční nádrž na dešťovou vodu. Výše hladiny bude záviset především na množství srážek a přítoku dešťových vod. Hlavní část prací se tedy zaměřuje na utěsnění hráze. Cílem je omezit průsakům vody a zároveň zlepšit její stabilitu. Celá akce tak kombinuje dva způsoby sanace. Bezvýkopovou sanaci kanalizačního potrubí a injektážní utěsnění hráze. Výhodou je, že práce lze provést výrazně menšími zásahy do okolí rybníka, než by vyžadovaly klasické výkopové práce.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Dnešní otázka na zlatíčka na milé děti už je připravena a tady je. Proč pláčeme?
2: Když nás někdo bouchne. Protože jsem se bouchl moc. Nebo mámka dá na zadek.
3: Protože jsme smutní.
4: My jsme smutní.
3: Když nám někdo něco udělá, nebo když nám to někdo nechce udělat.
4: No Ježíšek nás nikdy donese, tak plačeme.
5: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
6: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký pátek. Prvními akcemi o nadcházejícím víkendu začne v Česku každoroční festival Evropské dny židovské kultury. Festival se věnuje židovské historii, kultuře, tradicím a dědictví v Evropě. Letošním tématem je láska. Židovské obce nebo kulturní instituce připravily řadu výstav, koncertů, přednášek, komentovaných prohlídek a besed.
5: Co se děje v kraji?
6: Na Jihlavsku byl včera po bouřce na dvou úsecích železnice zastavený provoz vlaků. Na tratích byly nánosy bahna. Mezi Batelovem a Hornice Rekví na trati Havlíčkův Brod Veselý nad Lužnicí byla zavedená náhradní autobusová doprava. Vlaky nejezdily ani mezi Kostelcem u Jihlavy a Třeští ve směru z Jihlavy na jihočeské Slavonice. Belgický koordinační úřad pro analýzu hrozeb varoval před stoupenci takzvaného nihilistického extremismu, uvedla to agentura Belga. Takoví lidé oslavují dystopický pohled na svět, který se vyznačuje chaosem, narušením pořádku a násilím. Extremisté, zejména mladí lidé, odmítají stávající společenské normy a hodnoty a často se sdružují v uzavřených online skupinách. Čeští basketbalisté si na Supercupu v Hamburku otestují formu před duely před kvalifikace o Eurobasket v roce 2029 v Belgii a doma s Norskem. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně se dnes od 20:30 utkají s domácím Německem, úřadujícími světovými i kontinentálními šampiony. V sobotu budou hrát buď od 17:45 o třetí místo nebo ve 20:30 finále s Chorvatskem či Tureckem.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Děkujeme Katce za zprávy a už se dostáváme do dnešního dne na Rádio Jihlava. Dobré páteční ráno vám přejeme, skvělý poslech k tomu. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Loucký, hezký den.
5: Rádio Jihlava 101.1

0: Kam na Jihlavsku?
1: Kam vás vezmeme právě dnes v pátek 21. srpna. Načeva Vehybale, to na náměstí od 18 do 22. Tyto koncerty na Masarykově náměstí. Tenhle večer bude plný energie a rytmu a poezie po letošní úspěšné reedici kultovního alba Nebe je rudý, které připomnělo jednu z nejvýraznějších nahrávek české alternativní hudby 90. let. Přichází Monika Načeva do Jihlavy s koncertním programem věnovaným své zatím poslední autorské desce Jdem temným dnem. Žánrovou nespoutaností a energií vás také od 18 hodin ale dostane kapela Veroniky Bartošové Vehyba, folk rock, blues, latinské rytmy a především pořádná dávka radosti z hraní. No a ještě právě také zítřek a Raketiáda 2026, to už zveme rodiny s dětmi, letos se Raketiáda uskuteční právě v sobotu od 14 do 18 hodin v areálu Českého mlýna a opět nabídne odpoledne plné zábavy, objevování a dobrodružství. Ideální pro rodiny s dětmi i všechny zvídavé duše. Dobře se bavte.
0: Kam na Jihlavsku?

jako trikoloru, i když to neděláváme často, i když to neděláváme často.

Co pak dnešní pátek 21. srpna, když se podíváme do kalendáře? Ano, je tam Johana. To je jméno, které má dnes svátek. My všem Johanám přejeme všechno nejlepší, posíláme další hity, zdravíme a taky právě teď přejeme dobré ráno a hezký letní den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ta se paní Novotná manžela. Pepo, kde se tady vzalo tolik prázdných flašek? Jak to mám vědět? V životě jsem prázdnou flašku nekoupil.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Moře u Žďáru, hladina Piláku je nízko, po letech odhalila písečnou pláž. Také hladina Pilské nádrže u Žďáru nad Sázavou kvůli letošnímu dlouhodobému suchu klesá. Z vody vystupuje písečná pláž, děti si tak mohou hrát na písku jako u moře. Voda i břehy jsou plné lidí. Pilák se zařadil mezi nádrže, jejíž hladina se vlivem dlouhodobého sucha snižuje, je na 575 metrech nad mořem, bezmála 2 metry pod svým maximem, metr a čtvrt pod kótou přelivu. Ačkoliv přelivu voda dosahuje většinou jen z jara, takový pokles hladiny jako letos obvyklý není. Na břehu z vody vystoupily často i mnoho metrů široké písečné pláže. Nyní je písek prakticky ze všech směrů. Nyní je písek prakticky na všech směrech a jsou odkryté břehy, které běžně nebývají.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Víkend je pomaličku před námi, ale ještě celý páteční den a Rádio Jihlava právě teď před dopolednem přidává pomaličku už i moto pro dnešek. Stačí minuta, abyste si všimli člověka, hodina, aby se vám stal sympatický, den, abyste se zamilovali, ale nestačí ani celý život, abyste na něj dokázali zapomenout. Mějte se moc hezky, pěkný pátek, užijte si víkend, to vám od mikrofonu přeje Zbyněk Loucký.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Jsou tu zprávy, vítejte. Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pětní akty k událostem roku 1968 se uskuteční v mnoha českých městech.
4: Co se děje v kraji?
5: Dnes večer proběhne na Žďársku světelná bubenická show, po níž bude hasičská fontána na hladině Pilské nádrže se světly a hudbou. Vytvoří 30 hasičských jednotek ze Žďáru nad Sázavou a okolí. Akce je součástí městských slavností Jeřabin. Ve Španělsku od 1. června do 19. srpna zemřelo téměř 4,5 tisíce lidí v souvislosti s horkem. Podle agentury AFP je to nejvíc za toto období od roku 2022. Stejně jako další země v Evropě zažívá Španělsko letos extrémně horké léto. Po dlouhých 29 letech se do Brna vrací evropský šampionát volejbalistek a podobně jako v roce 1997 je o šampionát velký zájem. Nedělní zápas českého výběru s hvězdným srbským týmem je vyprodaný. Češky vstoupí do turnaje dnes večer proti Řecku.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM.
6: Krásné páteční dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Moravská Třebová otevřela první psí hřiště. Více za okamžik, teď další hity.

Rádio Jihlava Moravská Třebová otevřela na přání obyvatel první psí hřiště. Vzniklo na místě bývalých volejbalových kurtů. Prostor město zatím pouze vyklidilo, upravilo, natřelo plot a doplnilo ho lavičkami. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Soudce říká obžalovanému: vy jste Horákovi řekl, že je idiot. Vyslovte nad tím svoji lítost. Slavný soude, velmi lituji, že Horák je idiot.

0: chytřejší než rádio.
1: Kdo někdy jen trochu zavadil o němčinu, odhalí germánský původ slova mysli na první pohled. Konkrétně pochází ze švýcarské němčiny, kde se jedná o zdrobnělinu výrazu mues, označujícího kaši anebo pyré. Ve standardní spisovné němčině je jeho ekvivalentem tvar mis, odvozený zřejmě z indoevropského kořene s významem vlhký anebo mokrý. Pod recept na mysli se podepsal švýcarský lékař Maximilian Bircher Berner, který jej vytvořil kolem roku 1900 jako výživný pokrm pro pacienty ve své zotavovně. Chutná kaše se původně podávala nikoli jako snídaně, nýbrž co by předkrm před hlavním jídlem. Už tehdy však se stávala povětšinou z ingrediencí, které používáme dodnes. Základ tvořily ovesné vločky, ořechy, jablka a med, doplněné smetanou a citronovou šťávou. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, jaderná elektrárna Dukovany nabídne i letos noční prohlídky. Během 4 zářijových pátečních večerů si návštěvníci potmě prohlédnou návštěvnické centrum, strojovnu s turbosoustrojím i sklad použitého jaderného paliva. 4hodinové exkurze začnou vždy v 21 hodin. Za chvíli zprávy, teď už další muzika.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland. Skonto na
5: bytek. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Už asi nie si.

0: sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zdrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký pátek. Česko si dnes připomíná 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Invaze začala v noci z 20. na 21. srpna 1968 a už první den zemřeli při střetech s vojáky nebo při okupanty zaviněných dopravních nehodách desítky obyvatel Československa. Další oběti si vyžádalo tvrdé potlačení protikorupčních demonstrací režimem v roce 1969.
3: Co se děje v kraji?
4: Hygienici na Vysočině opět prodloužili zákazy koupání dříve vydané pro přehrady Trnávka a Sedlice na Pelhřimovsku a pro rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku. Voda v nich je nebezpečná pro zdraví lidí kvůli velkému množství sinic. V Trnávce také obsahuje víc chlorofilu. V Japonsku dnes popravili muže, který byl odsouzen k trestu smrti za založení požáru v herně Pačinko v Osace, při kterém v roce 2009 zahynulo 5 lidí. Jde o první popravu provedenou za vlády premiérky Takajčijové.
3: Sport.
4: České volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy, které se po dlouhých 29 letech vrátilo do Brna. Mimořádný náboj bude mít zápas pro řeckého kouče české reprezentace Janise Atanasopulose. Utkání v pavilonu P na výstavišti začne ve 20 hodin.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Telč má nový poeziomat, tak víc za chvíli.
3: Rádio Jihlava 101.1

Díky, že ladíte Rádio Jihlava. Od tohoto týdne je zprovozněn Poeziomat v Telči. Nabídne výběr děl z autorů spojených s městem. Například básně Ivana Martina Jirouse, také písně folklorního souboru Podjavořičan nebo záznam hlasu malíře Jana Zrzavého. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná se ptá Jirky, kam si dal těch 200 korun, co jsi jim tě dala na nákup?
2: Jednomu staršímu muži.
1: No, od kdy jsi takový lidumil? Co ten chlap dělal?
2: Čepoval pivo.

Petra Stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyměřil kraji Vysočina pokutu za 120 000 korun. A za co? Tak to se dozvíte za okamžik.

0: Ladíte Rádio Jihlava. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyměřil kraji Vysočina pokutu 120 000 korun za chybný postup při zakázce na sběr a likvidaci nepoužitelných léčiv. Kraj uzavíral dodatky k původní smlouvě bez výběrového řízení a rozhodnutí je pravomocné. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase v pondělí v 9.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

dopis s adresou nebe, snad ti ho anděl doručí. Už jsem tak dlouho dole bez tebe, svázaná zemskou

Dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Lego výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty,
1: pak hrnky,
0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Skonto nábyte.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký den. Několika týdenní čekání na přepis nemovitosti by se brzy mohlo stát minulostí. Rychlejší zápis vlastnického práva má umožnit připravovaná novela katastrálního zákona, a to konkrétně u transakcí, které budou předem důkladně zabezpečené. Pro prodávající by to znamenalo rychlejší přístup k penězům a pro kupující dřívější vlastnictví nemovitosti.
5: Co se děje v kraji?
6: Dnes večer proběhne na Žďársku světelná bubenická show, po které bude hasičská fontána na hladině Pilské nádrže se světly a hudbou. Vytvoří ji 30 hasičských jednotek ze Žďáru nad Sázavou a okolí. Akce je součástí městských slavností Jeřabin. Americký prezident Donald Trump podepsal memorandum, které počítá s téměř 6-násobným ročním zvýšením počtu amerických vzletů do vesmíru. Do roku 2030 by ze Spojených států mělo být prováděno 1000 startů a návratů do atmosféry ročně. Trumpův dokument také úřadům nařizuje hledat nová místa vhodná pro starty raket.
5: Sport.
6: Ve věku 75 let náhle zemřel Rudolf Drnec, jedna z nejvýraznějších osobností brněnského baseballu. Byl zakladatelem baseballového oddílu VSK Technika Brno, za který nejprve hrál a později ho jako trenér a manažer dovedl k řadě úspěchů a mistrovských titulů.
5: Rádio Jihlava,
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Krásné páteční dopoledne, dámy a pánové, tentokrát už s datem 21. srpna. Trošku smutné datum pro nás, no ale co už můžeme dělat? Končíme tedy další pracovní, i když prázdninový týden, a o to může být veselější to, že je dneska pátek. Máme krátce po 11. hodině a tak jsme momentálně na startu dalšího dopoledního vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Tak co nás všechno čeká a nemine? Tak třeba si řekneme, že novomanželka herce Prachaře vstoupila do armády. Nebo se dozvíme, jaké počasí nás čeká o víkendu. A samozřejmě ještě spousta a spousta dalších zajímavostí, perliček a podobně vás čeká. Tak si na všechny ty informace počkejte a já vám přeji, ať se vám pátek vydaří. Dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned posílám za vámi další mix těch největších světových i domácích hitů a přeji vám všem, ať se vám hezky a nerušeně poslouchá.
5: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 21. srpna. No a právě v tuto chvíli jsou pro vás připraveny hudební zprávy.
1: Zatrak, zajímavosti v době a aktuality ze světa hudby.
0: Světovou hudební scénou otřáslo úmrtí dalšího legendárního bubeníka. Ve věku 77 let zemřel Frank Bird, americký bubeník a zakládající člen skupiny ZZ Top. Bird se v závěru života potýkal s velkými zdravotními problémy. No a ZZ Top teď ruší všechny koncerty.
2: Rádio Jihlava.
3: Říkali, že čas rány léčí, tak proč to bolí víc a víc?
0: Fanoušci Milana Peroutky si v posledních týdnech všimli, že z jeho sociálních sítí zmizel jeho čtyřnohý parťák, francouzský buldoček Bohouš. Zpěvák a herec proto prozradil, že jeho mazlíček podstoupil operaci. Dobrou zprávou ale je, že se statečný pacient zotavuje a už zase rozdává radost.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Ringo, George, Paul a John už se nikdy dohromady nedají. Jejich filmoví představitelé to ale fanouškům zdá se vynahradí. Neuvěřitelně podobní předloze se totiž herci ukázali v Londýně na slavné Abbey Road, kde skupina Beatles v roce 1969 nafotila ikonickou obálku stejnojmenného alba.
1: Zatrak, zajímavosti v době a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Každý rok k nám na Silvestra chodí tchýně. Ale letos asi uděláme konečně výjimku. Jo, a jakou? No, pustíme ji dovnitř.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Máme dneska pátek, dámy a pánové, 21. srpna, kromě toho, že si připomínáme den, kdy nás v roce 1968 napadla vojska Varšavské smlouvy, tak taky mimo jiné dneska někdo může slavit svátek. A my se právě teď podíváme do kalendáře, kdo to je. Tak jsou to Johana, v Maďarsku Samuel, v Norsku Rangvald a ve Švédsku Josefína. My přejeme tedy všem oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: štěstí. Jste dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte páteční dopolední program s Fugasem. Můžeme se podívat teď na pranostiky, které jsou platné pro dnešní den. Jedna říká, na svatou Johanu chladno bývá po ránu. Nebo, když na Johanu déšť je dlouhý, z lesů se pak nosí houby. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den, no a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že usnula z tu nepřikryt.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Dvě noci nebude průjezdná nejfrekventovanější česká dálnice D1 mezi Brnem a Prahou. Technici budou dnes v noci a pak ještě ze soboty na neděli 23. srpna provádět zátěžové zkoušky rekonstruovaného mostu Šmejkalka na 24. kilometru. Doprava bude uzavřena v obou směrech.
4: Jihlava aktuálně.
5: Kraj Vysočina prodlužuje opravu Brněnské ulice mezi Teskem a Helenínem. Kvůli špatnému stavu podkladních vrstev bylo nutné rozšířit sanace. Veškeré práce by měly být dokončeny do pondělí 31. srpna. Italští vědci přišli s neobvyklým způsobem, jak pomoci Jaderskému moři. Do vody vypouští zhruba 160 tisíc chobotnic. Jejich cílem je omezit invazi škodlivého modrého kraba.
4: Sport.
5: Čtyři české posádky se představí na mistrovství světa ve veslování, které v pondělí začne v Amsterdamu. Největší pozornost bude upřena na Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou, které letos ovládly celkové hodnocení světového poháru v kategorii dvojek bez kormidelnice.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Vítejte, milí posluchači, při poledním vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a protože je poledne, tak mám pro vás připraven další recept. Dneska kuřecí prsa à la bažant. No, tak si na to určitě počkejte. Čeká vás to už za malou chvíli. A mezi tím další hity.
4: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Posloucháte, dámy a pánové, polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a když je poledne, tak nemůže chybět recept. Dneska na kuřecí prsa a la bažant. Kuřecí prsa opláchneme a osušíme. Každé prso rozkrojíme na tři plátky. Maso osolíme, posypeme drceným pepřem a podrcenými jalovcovými kuličkami a pokapeme olivovým olejem. Necháme asi 30 minut odležet. Na každý plátek kuřecího masa pak položíme kousek anglické slaniny a připevníme to celé ke špejli. Na pánvi pak rozehřejeme trošku oleje a maso opékáme na mírném až středním stupni z obou dvou stran přibližně 6 až 8 minut. Podle tloušťky plátku maso prostě musí být uvnitř důkladně propečené. No a po opečení odstraníme špejle a kuřecí prsa podáváme.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: Krásné páteční poledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas a po vlnách 101.1 FM za vámi posílá pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek.
0: Pohodlně se usaďte
1: a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ahoj, Franto! Seš nějakej smutnej, čověče?
3: No jo, dneska jsem šel kolem svého rodného domu a tak jsem tam zaklepal a slušně jsem se zeptal, jestli bych mohl nahlédnout dovnitř a zavzpomínat na své dětství.
2: No a?
3: Představ si, zabouchly mi dveře před nosem.
2: No jo, no. Oni někdy umí být rodiče dost nepříjemní, no.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte páteční polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Před námi je víkend, a tak se pojďme podívat, jaké bude počasí. Dneska ještě zaznamenáme sem tam nějakou přeháňku, ale sobota a neděle už by měla být slunečná a úplně bez deště a bez přeháněk. Teploty však nebudou příliš letní, budou se pohybovat v maximech jen kolem 20 stupňů.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Kocour se schoulil na tvůj klín. U nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlát

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš jak nebo nevidíš?

Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Hezké odpoledne. Přibývá Čechů, kteří se bojí vztekliny a nechávají se proti této smrtící infekci očkovat. Riziko nákazy v tuzemsku skutečně existuje, ne však od lišek nebo psů. Přinašečem viru vztekliny jsou netopíři. Kvůli nim skončili letos v péči lékařů už desítky lidí. V ústecké nemocnici minulý týden nocovali i rodiče s dítětem poté, co vyháněli z bytu netopíra a sahali na něj holýma rukama. Předtím experti varují.
2: Jihlava aktuálně.
3: Rekonstrukce ulice Evžena Rošického se posouvá do další důležité fáze. V nadcházejících dnech budou stavbaři pokládat podkladní a následně také finální asfaltovou vrstvu. Práce postupně omezí provoz v jednotlivých částech ulice. Dnes se asfaltuje úsek od Jiráskovy ke Kapitána Jaroše. Australská federální policie dnes zatkla 27-letého muže s australským a ruským občanstvím. Podle vyšetřovatelů se pokusil získat na Ukrajině vojenské informace a předat je ruské rozvědce. Za vyzvědačství mu hrozí až 20 let.
2: Sport.
3: Technickou časovkou zítra v Monaku odstartuje cyklistická Vuelta s hlavním favoritem na celkové vítězství Tadejem Pogačarem. 81. ročníku španělské Grand Tour se zúčastní jediný Čech Jan Hirt, který sedmým startem překoná rekord mezi tuzemskými jezdci.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Příjemné teď už odpoledne vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugas, který vám může slíbit, že i v té závěrečné hodince našeho prvního dnešního společného setkání vás čeká dostatek zábavy, informací, hudby a zajímavostí. Ostatně už za chvíli vás čeká čerstvé bulvární okénko. No a v něm se dozvíme, že fan klub Václava Neckáře žádá Kozuba, aby se omluvil. No, tak si na to rozhodně počkejte. A mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
2: Rádio Jihlava 101.1.

A všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Nechutný útok Kozuba na neckáře. Omluv se. Žádá zpěváků v fanklub. Vítejte v bulvárním okénku. Fanklub Václava Neckáře stojí při zpěvákovi v časech dobrých i zlých už od roku 1972. Jeho početnou základnu rozčílil a rozhořčil nechutný útok herce Štěpána Kozuba na zpěváka. Chtějí od něj veřejnou omluvu. Vážený pane Kozube, fanklub Václava Neckáře si váží každého, kdo přináší humor v dnešní nevždy veselé době. Nezdílí však vaše přesvědčení, že neexistují žádné jeho mantinely. Mantinelem humoru v civilizované společnosti by vám měla být úcta k člověku, který prodělal závažné onemocnění, které mnohé připraví nejen o humor, ale i o řečové schopnosti navždy. Praví se v prohlášení fanklubu.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: Hezké páteční odpoledne přeje Fugas i celé Rádio Jihlava.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Prázdniny nám pomalu končí, lidé fičí na své last minuty. Pokud třeba i vy jedete někam na dovolenou, tak pokud se chystáte na Balkán, tak pozor, zatímco ve většině Evropy tento týden vedra ustoupila, tak Balkán čeká jedna z nejintenzivnějších a nejdelších epizod horkého počasí letošního léta. Teploty na Balkáně mohou dosahovat 40 a někdy i více stupňů.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční vysílání Rádia Jihlava dneska s datem 28. srpna. Čas ale běží jako bláznivý a už jsme se dostali do doby, kdy se s vámi opět musím rozloučit, uvolnit místo své kolegyni Katce, která vám následující 2 hodiny bude dělat milou společnost. No a poté se sem zase vrátím, takže vás zvu na 16. hodinu. Do té doby, čau bas fugas.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký pátek. Česko si dnes připomíná 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Invaze začala v noci z 20. na 21. srpna 1968 a už první den zemřeli při střetech s vojáky nebo při okupanty zaviněných dopravních nehodách desítky obyvatel Československa. Další oběti si vyžádalo tvrdé potlačení protikorupčních demonstrací režimem v roce 1969.
4: Co se děje v kraji?
5: Hygienici na Vysočině opět prodloužili zákazy koupání dříve vydané pro přehrady Trnávka a Sedlice na Pelhřimovsku a pro rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku. Voda v nich je nebezpečná pro zdraví lidí kvůli velkému množství sinic. V Trnávce také obsahuje víc chlorofilu. V Japonsku dnes popravili muže, který byl odsouzen k trestu smrti za založení požáru v herně Pačinko v Osace, při kterém v roce 2009 zahynulo 5 lidí. Jde o první popravu provedenou za vlády premiérky Takajčijové.
4: Sport.
5: České volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy, které se po dlouhých 29 letech vrátilo do Brna. Mimořádný náboj bude mít zápas pro řeckého kouče české reprezentace Janise Atanasopulose. Utkání v pavilonu P na výstavišti začne ve 20 hodin.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava, zdraví vás taky v pátek Katka. Víme, jak včerejší bouřka na Vysočině zkomplikovala provoz na železnici, podrobnosti za chvíli.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Z Rádia Jihlava hezký den vám všem. Na Jihlavsku byl včera po bouřce na dvou úsecích železnice zastavený provoz vlaků. Na tratích byly nánosy bahna. Mezi Batelovem a Horní Cerekví na trati Havlíčkův Brod Veselý nad Lužnicí byla zavedena náhradní autobusová doprava. Vlaky nejezděly ani mezi Kostelcem u Jihlavy a Třiští ve směru z Jihlavy na jihu České Slavonice. Tak takové jsou informace z našeho kraje. Teď další hit za hitem Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ta se paní Novotná manžela. Pepo, kde se tady vzalo tolik prázdných flašek? Jak to mám vědět? V životě jsem prázdnou flašku nekoupil.

0: odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Dnes večer proběhne na Žďársku světelná bubenická show, po níž bude hasičská fontána na hladině Pilské nádrže se světly a hudbou. Vytvoří 30 hasičských jednotek ze Žďáru nad Sázavou a okolí. Akce je součástí městských slavností Jeřabin. Takové jsou informace z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Několika týdenní čekání na přepis nemovitosti by se brzy mohlo stát minulostí. Rychlejší zápis vlastnického práva má umožnit připravovaná novela katastrálního zákona, a to konkrétně u transakcí, které budou předem důkladně zabezpečené. Pro prodávající by to znamenalo rychlejší přístup k penězům a pro kupující dřívější vlastnictví nemovitosti.
2: Co se děje v kraji?
3: Dnes večer proběhne na Žďársku světelná bubenická show, po které bude hasičská fontána na hladině Pilské nádrže se světly a hudbou. Vytvoří ji 30 hasičských jednotek ze Žďáru nad Sázavou a okolí. Akce je součástí městských slavností Jeřabin. Americký prezident Donald Trump podepsal memorandum, které počítá s téměř 6-násobným ročním zvýšením počtu amerických vzletů do vesmíru. Do roku 2030 by ze Spojených států mělo být prováděno 1000 startů a návratů do atmosféry ročně. Trumpův dokument také úřadům nařizuje hledat nová místa vhodná pro starty raket.
2: Sport.
3: Ve věku 75 let náhle zemřel Rudolf Drnec, jedna z nejvýraznějších osobností brněnského baseballu. Byl zakladatelem baseballového oddílu VSK Technika Brno, za který nejprve hrál a později ho jako trenér a manažer dovedl k řadě úspěchů a mistrovských titulů.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Posloucháte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Rekonstrukce staré radnice v centru Svitav se prodraží asi o 4 miliony korun na 12 milionů. Další podrobnosti si nenechte ujít za momentem zpátky.
2: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
5: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých frek.

Ulice Staré radnice v centru Svitav se kvůli nečekaným problémům se statikou prodraží asi o 4 miliony korun na 12 milionů. Opravy město zahájilo letos, hotové by měly být v příštím roce. Památkově chráněný objekt 16. století, který v minulosti sloužil jako bytový dům, po dokončení využije městský úřad. V budově vznikne 7 kanceláří. Teď ale pro vás další hit za hitem Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Soudce říká obžalovanému: vy jste Horákovi řekl, že je idiot. Vyslovte nad tím svoji lítost. Slavný soude, velmi lituji, že Horák je idiot.

0: My jsme Rádio Jihlava, pěkné odpoledne a víme, jak to na Vysočině vypadá s koupáním v přírodních nádrží. Víc informací za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Hezké odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava. Hygienici na Vysočině opět prodloužili zákazy koupání, dříve vydané pro přehrady Trnávka a Sedlice na Pelhřimovsku a pro rybní Kachlička na Havlíčkobrodsku. Voda v nich je nebezpečná pro zdraví lidí kvůli velkému množství sinic. V Trnávce také obsahuje víc chlorofilu. Tak pozor na to, teď z rádia Jihlava další hit za hitem.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto nábytek.
7: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Dvě noci nebude průjezdná nejfrekventovanější česká dálnice D1 mezi Brnem a Prahou. Technici budou dnes v noci a pak ještě ze soboty na neděli 23. srpna provádět zátěžové zkoušky rekonstruovaného mostu Šmejkalka na 24. kilometru. Doprava bude uzavřena v obou směrech.
0: Jihlava aktuálně.
1: Kraj Vysočina prodlužuje opravu Brněnské ulice mezi Teskem a Helenínem. Kvůli špatnému stavu podkladních vrstev bylo nutné rozšířit sanace. Veškeré práce by měly být dokončeny do pondělí 31. srpna. Italští vědci přišli s neobvyklým způsobem, jak pomoci Jaderskému moři. Do vody vypouští zhruba 160 tisíc chobotnic. Jejich cílem je omezit invazi škodlivého modrého kraba.
0: Sport.
1: Čtyři české posádky se představí na mistrovství světa ve veslování, které v pondělí začne v Amsterdamu. Největší pozornost bude upřena na Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou, které letos ovládly celkové hodnocení světového poháru v kategorii dvojek bez kormidelnice.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Páteční odpoledne s datem 21. srpna tady na rádiu Jihlava pokračuje dál. Nicméně, teď už je zde opět Fugas, no a ten bude i nadále s vámi trávit čas ve vlnách 101.1 FM a bude vám nabízet písničky, informace, hudbu a zábavu. No a na co byste se konkrétně mohli těšit? Tak nabídnu třeba informaci o tom, že na benzínce v Horní Cerekvi řádil zloděj. A přidáme ještě fůru dalších zajímavostí. Tak si na podrobnosti určitě počkejte, čekají vás už za chvíli. No a já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava 101.1

101.1 FM Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Hezké páteční odpoledne vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Policie Jihlava.
0: Škoda více než 200 tisíc korun vznikla v důsledku vloupání se do čerpací stanice v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku. Jak informovala policejní mluvčí, na místo vyjížděla policejní hlídka z Kamenice nad Lipou. Dosud nezjištěný pachatel rozbil sklo výlohy, vniknul do vnitřních prostor prodejny a zde odcizil 1200 krabiček cigaret různých značek a dalších tabákových výrobků.
1: Policie Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná se ptá Jirky, kam si dal těch 200 korun, co jsi tě dala na nákup?
2: Jednomu staršímu muži.
1: No, od kdy jsi takový lidumil? Co ten chlap dělal?
2: Čepoval pivo.

0: Pohodové páteční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Ceny školních potřeb jsou srovnatelné s loňským rokem. Letos si však rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Vyplývá to z odpovědí obchodníků, které ČTK oslovila. Vrchol poptávky se očekává zejména ke konci srpna a také v prvním zářijovém týdnu s tím, jak se někteří školáci dozví konkrétní požadavky.
2: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Od roku 2023 jihlavská radnice plánuje zavedení úsekového měření v Helenině. Po několika odkladech je spuštění už teď na spadnutí. Na místě už jsou vyznačené čáry na vozovce i kamery na sloupech.
2: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: škola volá, zlídlový baba z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
1: Pak hrnky, flašky, kufříky
0: vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Skonto na byte.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Hezké odpoledne. Přibývá Čechů, kteří se bojí vztekliny a nechávají se proti této smrtící infekci očkovat. Riziko nákazy v tuzemsku skutečně existuje, ne však od lišek nebo psů. Přinašečem viru vztekliny jsou netopíři. Kvůli nim skončili letos v péči lékařů už desítky lidí. V ústecké nemocnici minulý týden nocovali i rodiče s dítětem poté, co vyháněli z bytu netopíra a sahali na něj holýma rukama. Předtím experti varují.
5: Jihlava aktuálně.
6: Rekonstrukce ulice Evžena Rošického se posouvá do další důležité fáze. V nadcházejících dnech budou stavbaři pokládat podkladní a následně také finální asfaltovou vrstvu. Práce postupně omezí provoz v jednotlivých částech ulice. Dnes se asfaltuje úsek od Jiráskovy ke kapitána Jaroše. Australská federální policie dnes zatkla 27-letého muže s australským a ruským občanstvím. Podle vyšetřovatelů se pokusil získat na Ukrajině vojenské informace a předat je ruské rozvědce. Za vyzvědačství mu hrozí až 20 let.
5: Sport.
6: Technickou časovkou zítra v Monaku odstartuje cyklistická Vuelta s hlavním favoritem na celkové vítězství Tadejem Pogačarem. 81. ročníku španělské Grand Tour se zúčastní jediný Čech Jan Hirt, který sedmým startem překoná rekord mezi tuzemskými jezdci.
5: Rádio Jihlava,
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Další naše společná hodinka vysílání na Rádiu Jihlava je před námi a já doufám, že budeme mít i nadále spolu pohodové páteční odpoledne. Nabídnu vám třeba informaci o tom, co dělat v těchto dnech na zahradě. Tak si na to počkejte. No a já přeji všem pohodové páteční odpoledne a ničím nerušený poslech.
5: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Posloucháte páteční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Zahrádkářský servis. Je čas sklizně, proto skliďte letní plodiny, jako jsou rajčata, papriky a jablka, a připravte se na podzimní úrodu. Vysázejte také nové rostliny, jako jsou třeba jahodníky, cibule, cibuloviny a dvouletek, které potřebují zasít.

častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Každý rok k nám na Silvestra chodí tchýně. Ale letos asi uděláme konečně výjimku. Jo, a jakou? No, pustíme ji dovnitř.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava a Fugas vám všem přeje krásný den. Ten den má označený 21. srpen.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Kuře na paprice s jemnou smetanovou omáčkou je na našich stolech tak často a je tak oblíbené, že ho považujeme za typicky české jídlo. Ovšem pozor, původ má v maďarské kuchyni, odkud se rozšířilo s různými drobnými obměnami po celé Evropě. Maďaři do něj obzvlášť v létě přidávají i čerstvou zeleninu, díky které má ještě o něco bohatší chuť. Ostatně, jak říká staré maďarské přísloví,
2: például béke ügyében is megmondtál, hogy minden eszköze békét fog teremteni.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, který za vámi právě teď posílá čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Světovou hudební scénou otřáslo úmrtí dalšího legendárního bubeníka. Ve věku 77 let zemřel Frank Bird, americký bubeník a zakládající člen skupiny ZZ Top. Bird se v závěru života potýkal s velkými zdravotními problémy. No a ZZ Top teď ruší všechny koncerty.
2: Rádio Jihlava.
3: Říkali, že čas rány léčí, tak proč to bolí víc a víc?
0: Fanoušci Milana Peroutky si v posledních týdnech všimli, že z jeho sociálních sítí zmizel jeho čtyřnohý parťák, francouzský buldoček Bohouš. Zpěvák a herec proto prozradil, že jeho mazlíček podstoupil operaci. Dobrou zprávou ale je, že se statečný pacient zotavuje a už zase rozdává radost.
2: Rádio Jihlava.
0: Ringo, George, Paul a John už se nikdy dohromady nedají. Jejich filmoví představitelé to ale fanouškům zdá se vynahradí. Neuvěřitelně podobní předloze se totiž herci ukázali v Londýně na slavné Abbey Road, kde skupina Beatles v roce 1969 nafotila ikonickou obálku stejnojmenného alba.
1: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký pátek. Česko si dnes připomíná 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Invaze začala v noci z 20. na 21. srpna 1968 a už první den zemřeli při střetech s vojáky nebo při okupanty zaviněných dopravních nehodách desítky obyvatel Československa. Další oběti si vyžádalo tvrdé potlačení protikorupčních demonstrací režimem v roce 1969.
0: Co se děje v kraji?
1: Hygienici na Vysočině opět prodloužili zákazy koupání dříve vydané pro přehrady Trnávka a Sedlice na Pelhřimovsku a pro rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku. Voda v nich je nebezpečná pro zdraví lidí kvůli velkému množství sinic. V Trnávce také obsahuje víc chlorofilu. V Japonsku dnes popravili muže, který byl odsouzen k trestu smrti za založení požáru v herně Pačinko v Osace, při kterém v roce 2009 zahynulo 5 lidí. Jde o první popravu provedenou za vlády premiérky Takajčijové.
0: Sport.
1: České volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy, které se po dlouhých 29 letech vrátilo do Brna. Mimořádný náboj bude mít zápas pro řeckého kouče české reprezentace Janise Atanasopulose. Utkání v pavilonu P na výstavišti začne ve 20 hodin.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na Rádiu Jihlava je před námi a my se během ní dozvíme, že Maledivy mohou někdy připravit velké divy. Tak si na to určitě počkejte. Jinak vám všem přeji pohodový pátek, bezstarostný poslech a posílám další hit za hitem.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: kdy hledáme signál.
1: Hezký podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugás.
2: Letní servis Rádia Jihlava.
1: Návštěva Malediv není jen o křišťálově čistém moři a dechberoucích scenériích, ale také o nevšedních zážitcích. Zatímco odvážnější turisté vyrážejí plavat a šnorchlovat se žraloky, někomu stačí lehnout si na lehátko v jejich těsné blízkosti nebo zapouzovat v průhledném kajaku. Na Maledivách si turisté mohou opalování či koupání právě zpestřit blízkým setkáním se žraloky a rejnoky.
2: Letní servis Rádia Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

Nechutný útok Kozuba na Neckáře. Omluv se. Žádá zpěváků v fanklub. Vítejte v bulvárním okénku. Fanklub Václava Neckáře stojí při zpěvákovi v časech dobrých i zlých už od roku 1972. Jeho početnou základnu rozčílil a rozhořčil nechutný útok herce Štěpána Kozuba na zpěváka. Chtějí od něj veřejnou omluvu. Vážený pane Kozube, fanklub Václava Neckáře si váží každého, kdo přináší humor v dnešní nevždy veselé době. Nezdílí však vaše přesvědčení, že neexistují žádné jeho mantinely. Mantinelem humoru v civilizované společnosti by vám měla být úcta k člověku, který prodělal závažné onemocnění, které mnohé připraví nejen o humor, ale i o řečové schopnosti navždy. Praví se v prohlášení fanklubu.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, dneska s datem 21. srpnem. No a my se právě teď podíváme, jaké počasí v tento den, kdy naměřili meteorologové v Klementýnu. Tak zatím nejtepleji bylo 21. srpna v roce 1943. Bylo 35 stupňů. Naopak nejnižší teploty byly 21. srpna v roce 1949, kdy bylo jen 6,9. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 18,3. No a s touto informací se pro dnešek Fuga sloučí. Přeje vám hezký zbytek toho pátečního večera strávený s Rádiem Jihlava, taky krásný víkend, který je před námi. No a těším se na vás v neděli v 9 hodin ráno. A do té doby čau bas fugas.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citů.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Několika týdenní čekání na přepis nemovitosti by se brzy mohlo stát minulostí. Rychlejší zápis vlastnického práva má umožnit připravovaná novela katastrálního zákona, a to konkrétně u transakcí, které budou předem důkladně zabezpečené. Pro prodávající by to znamenalo rychlejší přístup k penězům a pro kupující dřívější vlastnictví nemovitosti.
0: Co se děje v kraji?
1: Dnes večer proběhne na Žďársku světelná bubenická show, po které bude hasičská fontána na hladině Pilské nádrže se světly a hudbou. Vytvoří ji 30 hasičských jednotek ze Žďáru nad Sázavou a okolí. Akce je součástí městských slavností Jiřabin. Americký prezident Donald Trump podepsal memorandum, které počítá s téměř 6-násobným ročním zvýšením počtu amerických vzletů do vesmíru. Do roku 2030 by ze Spojených států mělo být prováděno 1000 startů a návratů do atmosféry ročně. Trumpův dokument také úřadům nařizuje hledat nová místa vhodná pro starty raket.
0: Sport.
1: Ve věku 75 let náhle zemřel Rudolf Drnec, jedna z nejvýraznějších osobností brněnského baseballu. Byl zakladatelem baseballového oddílu VSK Technika Brno, za který nejprve hrál a později ho jako trenér a manažer dovedl k řadě úspěchů a mistrovských titulů.
0: Rádio Jihlava 101.1

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Starý lord přijde večer domů a sluha mu pomáhá z kabátu a polohlasem říká: tak co ty, starý krokodýle, zase si byl v baru nasávat a koukat po hezkých holkách, co? A lord říká: nikoliv, Jamesy, dneska jsem si byl koupit nový naslouchací přístroj.

Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava 101,1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ta se paní Novotná manžela. Pepo, kde se tady vzalo tolik prázdných flašek? Jak to mám vědět? V životě jsem prázdnou flašku nekoupil.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Soudce říká obžalovanému: vy jste Horákovi řekl, že je idiot. Vyslovte nad tím svoji lítost. Slavný soude, velmi lituji, že Horák je idiot. I think they can make it a better place.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

chtěl, ať se na hucelský šípě najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve dohrabem.

hrad, ať se nahlucen zbíží chynajmou tukát. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No koukáte, co? To je moje. Kupovat lacino krásné věci. S kazem třeba. Ale nekupte to, když je to tak výhodný. To je co? Já vám hned jednu dám. Sice už se nenosej, ale nosit se budou. No, chybějí kroflíky, chybějí dírky pro kroflíky, protože krejčí, který je dělal, se tak požral. No ale nekupte to. Když to bylo tak laciný, jedna vesta mě přišla na 6 korun 50 halířů. Tak tohle jsem se překonal. Jedna bota mě stála 5 korun. Umluvil jsem je. Utopil jsem jejich námitky přívalem mý vůle, až jí podlehl i sám vedoucí vetery.
2: A nejsou všecky leví?
1: Jasně, že jsou leví. Jináč byste je přece nemohl koupit tak lacino. Jedny si ode mě vezměte. To není na přespolní běh, ale do dílny na stání u Verštatu, aby nezáblo. Tak to jsou vodní vědra. Oni maličko tečou. Ale tady jsem výhodně koupil flastry. Tak tady máte jedno vodní vědro, vojenský a jedno leukoplast. Jedno vědro mě přišlo na 90 halířů.

0: Před bouřkou, když klesne tlak, tak to se mnou umření.
1: No to já taky, co tam máš dál?
0: Ty křečový žíly.
1: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
0: Nosím.
1: A na venol bereš?
0: Beru.
1: No tak. Tak dál.
0: Nesu pivo. Někdo zavolá, platím, já otočím hlavu a už ji nedám na zpátek.
1: A celý se otočit můžeš takhle?
0: To jo.
1: Tak neotáčej hlavu, otáčej se celý. No povídej.
0: Nespím. Probudím se ve 4 ráno a už nezaberu.
1: To je v tomhle věku normální a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
0: Klouby. Kolikrát nemůžu ani vstát.
1: Ale vstáš.
0: No nakonec jo, pač musím.
1: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
0: Pane doktore, vy všechno zlehčujete. Já nejlíp vím, jak mi je. Já už tady dlouho nebudu.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
0: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
0: Tam jsem byl před loni, tam trpím průjmama.
1: Tak jeď do Tater.
0: Já nesnáším výšky.
1: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další!
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Témata, která vás baví. Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Parlez-moi français?
2: Co říkáte?
1: No ptám se, parlez-moi français?
2: A víte, že ani nevím?
1: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
2: No dobře, no perfekt, když vám říkám francouzsky.
1: Tak když umíte perfekt, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
2: Otec? No. Myslíte francouzský?
1: No, francouzský otec.
2: Francouzský otec, jo. No tak otec, ty ví, abych vám řekl francouzský otec.
1: No.
2: A vy to nevíte, to no,
1: tak já to vím.
2: Ale komu to nemusím ani říkat, že jo.
1: Vy to víte?
2: Co je samozřejmě, tak otec, francouzský otec.
1: Le père.
2: Le père, správně, le père. Le père. No, je vidět, že jaký dobrý to je francouzský.
1: No. No a co matka?
2: No tak tady se vede dobře, děkuji.
1: Ale ne. Jak se řekne francouzský matka?
2: Jo, francouzský, aha. No matka tedy francouzský matka.
1: No tak otec le père.
2: Le père.
1: Matka.
2: Matka le père-ka.
1: La mère.
2: Jo, la mère.
1: La mère.
2: La mère. No,
1: tak otec le père.
2: Le père.
1: Matka la mère.
2: La mère.
1: Dítě.
2: Dítě malér.
0: To 101 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hned po novém roce pán si dá závazek, že si sežene práci, tak se přihlásí do ČKD.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Tohle svět je sice super, ale někdy není tak úplně super. A tohle holka, ta Hanka, to je fakt citlivá. Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít? Tu už jednu holku máš, ne?
1: Cože?
2: No Alici, ne?
1: Jakou Alici?
2: No jakou Alici asi?
1: No to bych si přece... Ty myslíš Alici? No to jsme se rozešli, ne?
2: Nerozešli.
1: Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj.
2: Já jenom za tetou do Německa.
3: A kámo, jsi úplně vyřízenej. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
1: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Já. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To asi víte, že jsou země, kde místo Ježíška naděluje Mikuláš. Teda no oni mu říkají různě v různých
2: Santa
1: zemích.
2: Klaus,
1: Santa Claus naděluje taky, no. A ten Děda Mráz naděluje zase jinde, jo.
2: No.
1: Nikolaus, jo.
2: No,
1: a ve Francii svatý Noel, Père Noel, Père otec Noel, Noel ano. No a tento má namáhavý teda, jako většina těch Mikulášů zahraničních, on musí s tou nadílkou komínem. No, komínem, představte si. A to mají, Francouzi mají takovou anekdotu, jak ten Père Noel takhle tím komínem a krbem vyleze do takového krásného budoáru, jo. A tam leží na kanapě nebo na čem krásná spící mladá dívka úplně nahá.
2: Jo.
1: No a ten kouká, ten otec Noel, že? Od hlavy k patě jí teda rekognoskuje a povídá si v duchu. Tak teď mám dvě možnosti. Buď přestanu být svatý, anebo se tím komínem nedostanu zpátky.
0: Samé hity, i ty z mládí. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj. Co? Nic. Ahoj. Pojďte, uděláme si to tady pěkný dneska. Pojďte ještě jedno. Ahoj.
2: Ahoj.
1: No ne, pojďte. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Jo. Já jsem rád, že vás tady spousta těch, kteří máte rádi country, western, hudbu, music. Především vítám ty z vás, kteří sem přijeli na představení vlastním kamionem. Vy, řidiči traku, trakeři. Vy mi asi budete líp rozumět, než vy netrakeři, že víte dobře, stejně tak jako já, co to je za pocit mít za sebou 2000 milí bez zastávky a vědět, že před sebou máte další 2000 milí bez zastávky a kolikrát byste chtěli třeba zastavit, tak se vyčurat. Ale při představě, že byste museli zastavit, otevřít kabinu, vyprout hydrauliku, přestřípnout plombovacíma kleštěma svodidla, jít do pole, tam se vrátit plombovacíma kleštěma, si zapnout kaloty, zase svázat svodidla, obejít návěs, zapnout hydrauliku, nastoupit a teprve pak jet dál, jedete radši rovnou dál, co? Ale pozor, znám chlapa, který to dokázal. Jmenoval se Jack Jack. A nejen to. Jednou mu dali za úkol, aby převez 2 tuny zkaženého masa ze západního pobřeží až na východní. Řekli mu, Jacku, to maso dovezeš tak zkažený, jak zkažený je. Jenže Jack Jack jel tak rychle, že to maso dovez čerstvý. Poslechněte si, jak to bylo s Jackem Jackem, když se jeho osud navršil.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak jak sedí chlap na Volšanech u hrobu a povídá, tak si dám ještě jedno. Asi cigáro, pivo. Ano, chtěl jsem jít, ale dám si teda ještě jedno, ještě si dám cigárko. No, a tak si dám ještě jedno cigárko. Dá ty fašky prázdný do tašky. Povídá, no tak Boženko, tak já jdu, no vidíš, a jde to i bez keců. To je opravdu smutný for, ale teď mě tady někdo říkal, abych řekl pár těch forů o té skleróze, který si myslím, že jsou dobrý. Jak se potkají dva kamarádi, nepovídá, nazdár, nazdár, já tě dlouho neviděl, nazdár, nazdár, pán, nazdár, nazdár. Člověče, já tě neviděl, teď si zrovna říkám, Hergot, já jsem tak sklerotický, jak ty se vůbec jmenuješ, ale? Povídá, no, abych ti řekl pravdu, já jsem taky sklerotický. Dokdy to potřebuješ vědět? No a pak je klasika, jak se dva kamarádi potkají, jeden povídá ahoj. Nazdár, nazdár. Já tě neviděl celý léto, pán už mě nemohl vidět, já byl teďka v tom, víš, přes léto. V tom, pán v čom? No v tom, ježišmarja, člověče, jak tam, Hergot, pijou tam ty lidi vodu, dávají tam ty masáže. Pán myslíš v Lázních? Pán v Lázních. Kterých? Je to člověče tadyhle u toho. Zatím, tadyhle. A začím, pán, ježiš, ty jsi ještě větší vůl než já. Zatím, pán, ale takhle to bychom se nikam nedostali, kamaráde. Jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Pán, myslíš růže? Pán, růže. Růžo, jak se jmenovali ty lázně, jak jsme tam vletěli? No a pak je takový krátkej, jak se baví ty dva kamarádi, pověděl, ahoj, pamatuješ, jak když jsme byli mladí kuci, jak jsme chodili za těma? Pán, za čím, pano, za těma? Pán, myslíš za holkama? Pán, za holkama. Si pamatuju. Koračeče, teď si nepamatuju, proč. Poslední sklerotický, ten je taky dobrý. Jak ten dědek jde nakupovat, to ta babička povídá, hele, dětku, máš sklerozu, napiš si to. Chleba a máslo. Ten dědek povídá, prosím tě, jako chceš říct, že si nepamatuju chleba a máslo, jo? A ti říkám, napiš si to dvě věci, chleba a máslo. Ten dědek říká, já si nic nepotřebuju psát, tohle si snad ještě pamatuju, ne? Odejde, práskne dveřma, za půl hodiny se vrátí pod paždíma roudu od kamen. Ta baba povídá, to jsem přesně viděla, sklerotický blbec. Já jsem ti to říkala, napiš si to. Kde máš kamna?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naše rodina, klidná a se vším svolná, patřila k těm, které žijí nenápadně, hledí si svého já a rošoupnou se jen poslední den v roce u televizoru. Ale jinak se zdržují členové naší rodiny doma, navzájem se zahřívají a maminka, která chodí po klíze do biografu, vypravuje obsahy filmu. Za celou dobu trvání našeho rodu nedošlo k žádnému rušivému momentu, neboť požár a povodeň, které u nás současně v loňském roce vypukly, se navzájem zlikvidovaly, takže jsme mohli dále žít spokojeně na rumišti. A jak říkám, klid, klid, to byla devíza naší rodiny. Švagr vynálezce si cenil pohodu našeho spáleniště tak vysoko, že ho úřady za žádnou cenu nemohly dostat do blázince, i když na něj policie pravidelně pořádala lovy se sítěmi. Nebyl-li švagr zrovna štván, vynalézal. Pravdou je, že mu nešlo ani tak o kvalitu, jako o množství. Příručních vynálezů měl plné kapsy, naplnil jimi svázané nohavice a rukávce. Byl-li zrovna štván, zvonil co chvíli u známých i neznámých lidí, aby mu uschovali vynález, který mu v dané chvíli vadil v běhu. Několik švagrových vynálezů střežilo i naši rodinnou pohodu. Zvonil-li někdo, vyběhl ze schránky pumprlík a zakřičel: "Táhni, nejsou doma!" Když dotěra nedbal pidi mužíkových slov a pršel nevšímavě dále, čekal ho další švagrův vynález. Sugestivní zatáčka ke strašidlu. Tím jsme byli dokonale ochráněni před nevítanými návštěvami. Za bariérou švagrova důmyslu vysmívali jsme se okolnímu nervóznímu světu, o kterém jsme od maminky slyšeli hodně filmů. Nouzí jsme netrpěli. Matčina mzda z biografu a švagrův invalidní důchod dávali dohromady pěknou sumičku. Proto nás velice překvapilo, když rodinu jednoho dne navštívila sociální pracovnice středního věku a nazvala nás hambou města. Otec se ohradil, že zná horší případy, a díval se upřeně na pracovnici. Nicméně vytáčky nepomohly a úřední obsílka, kterou jsme obdrželi během týdne, hovořila jasnou a naléhavou řečí. My děti musíme do školy a otec příživník má se dostavit i o 8 hodině raní na pracovní úřad. Na pracovní úřad? Rozčílil se tatí. Co bych tam dělal, když nepracuji? A to s tou školou, to se mi taky nelíbí. Bude to nejspíš provokace ze strany řezníka Františka Stiblíka, kterému jsme dlužni delší čas za tunu masa. Půjdu se na něj podívat. Jelikož maminka byla v kině, nebyl doma nikdo, kdo by v tom otci mohl zabránit. Naopak, my děti jsme návrh přijali značením, neboť na lakomce Stiblíka máme také pivku. Právě před týdnem přirazil bratra Lojzu váhou k pultu, když ho otec lišácky poslal vyzvídat, jestli se v masně na dluh nezapomnělo. Do krámu jsme vešli s otcem současně. Tady bude někdo platit, pokusil se bledý Stiblík ožen. Ačkoliv ho pohled do otcovy brunátné tváře musel přesvědčit o opak. K placení nedojde, opáčil otec klidně. Ale zajímavé věci se tu dít budou. Jistě se nebudeš Stiblíku zlobit, když děti ochutnají trochu uzení. Navíc jsme nečekali. 14 postaviček obsypalo. Háky s lahůdkami jako pilné včelky. Stiblík zavrávora. Ne, ne, u heráček ne. Spokojte se s kabanosem. Vždycky vám tolik chutnal holoto. Děti sami vědí, co je dobré, hovořil zvolna otec. A ty zatím klidně můžeš psát obsílky. Obsílky? Zaupěl řezník. jaké obsílky, abych přišel na pracovní úřad, hřměl otec a kopl do sádla. Nejsi opilý, občane, bránil se Stivý. Ničemu z tvé řeči nerozumím. Vždy jsem vaši rodinu podporoval tím nejlepším, co bylo. Tu na koniny hovoří za vše. Otec si však nevšímal řezníkových slov. A děti bys posílal do školy, pokračoval trpce. Za to zaplatíš. A vykročil k lednici. Stiblík, Bůh ví, kde se to v něm vzalo, se vymrštil. A dost. Kdo šáhne na maso, toho tne sekera, ať padne kam padne. A to se podívejme, řekl otec a šáhl na maso. Varoval jsem tě, pronesl řezník jen tak pro sebe a sekera zasvištěla vzduchem. Ten prst ti nezůstanu dlužen, zvolal otec. Teď skoncujeme s dluhem. Zdravou rukou zamkl dveře a řekl tiše: děti, ochutnejte Stiblíka.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás, mladší, si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdina Marada, pač to byl barňák jak Polino, jo. Ten byl osobním šoférem Zdenka Pospíšila a řídil mu Tatraplán, jo. A to nebyl jen tak ledajaký borec, jo. To byl Kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdinal ho měl jako záštitu, jo. A my jsme s tím Zdenkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci s Zdenkem Maradou, protože on třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytý motor. Jo, my jsme mu říkali, Zdenku, nedělej to, to chytne jednou, to auto bude hořet, věř tomu. Ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole, jo. Říká, čo vole, co by to hořelo, ne? Jako, jaké fire, jo, a típnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k Jihlavě a on najednou říká, čo vole šalter páka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Říkám, co blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo vole. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd, a najednou do té restaurace vběhnul takovej dědek a je to auto venku. My říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, protože to auto bylo plamenek, jo. Ten Zdenal Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní budce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo vole, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zavřete oči. Přicházím. Dobrý večer, vážení přátelé. Jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme první vydání televizních novin. Ve 20 hodin uvedeme přílohu televizních novin. Ve 20.20 přílohu přílohy televizních novin. Ve 21 hodin a něco? To bude první díl francouzského filmu podle klasaca, podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu ubožáci. Ve 22 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. No a pak vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to francouz, tak asi Žorvé. Mám zelenitouche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme s právy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Ve druhé potom pražské přebory ve veslování. Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies paní Marianka Matka Pluku. Ve 21.15 pátý díl trojdílného televizního seriálu příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci Hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dále to bude přepis známého románu Žila Verena Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta, známé skladatelské dvojice John Dovany. No a potom to už budou zprávy. A ještě jaké bylo počasí. Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplý fronta postupuje ze severovýchodu. A ještě upozornění pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas. Je někdo ukradl hodinky. Je přesně.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co jsi mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím

už dávno není to v pořádku. Láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat na zavřeno.

hladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mám rád zvířata. Zbožňuji i půlku koně ve svém mopedu. Proto jsem se rozhodl navštívit svého bratra Simeona na venkově. Navštívil jsem se svým vozidlem benzinovou pumpu. Tam jsem pravil: dejte mi půl litru benzinu. Učinili žádané. Vyndal jsem zápisník a počítal. Pak jsem pravil: dejte mi ještě 2 deci. Učinili žádané. Počítal jsem. Posléze jsem pravil: dejte ještě malou štamprdli. Personál se počal diviti. Já jsem pravil: nic se nedivte. Mám to vypočítáno přesně k bratrovi. Neumím to zastavit. Mopedové přistání se povedlo. Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám 2, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je dobrý, se mnou opravdu nemusíte už chodit, já trefím. Děkuji ti, maminko, děkuji tatínku, pusu. Já vím, no první den, ale zbytečně, abyste tam se mnou šli. No jistě, ne, tudy ne, jděte tamhle tou chodbou. Ano, no, ahoj. No to je hrozný, jak to tady vypadá v té třídě. Přece patří takhle. Musí lícovat. Jistá. Pořád. Tak na to dívám, to je hrozný.
2: Oni nevstávají, protože to neví. Jsou totiž jako ty chlapče, ty se posaď, ty jsi velmi nějaký trošku napřed, sedni si chlapče. Co?
1: Já vím, že se no, normálně vstává, to já už
2: sedni
1: vím.
2: Si chlapče. Dobrý den, děti, já vás vítám. Budu vás učit první dva roky, jsem váš nový učitel Kublenka. Vy se smějete, ale je to opravdu blbé jméno, co děti? Děti, když přijdu do třídy, tak se musí vstát.
1: To, jistý,
2: to budete teďka jistý. Dělat každou vyučovací hodinu.
1: Pane učitele, já jsem to říkal. Mlč,
2: maličky, co pak si to čteš? Dej mi tu
1: že
2: knížku, prosím
1: vstát, tě. Že se musí vstát, když jsem to říkal.
2: Odevzdej mi tu knihu, chlapče. To je nesmysl, no. Takže, milí žáci, si to vyzkoušíme. Já jako prostě přijdu každou vyučovací hodinu do třídy, řeknu vstyk a vy vstanete. A pak už to říkat nebudu, protože to každý z vás, milá droboto, budete vědět. Tak to zkusíme. Přišel jsem?
1: Vstyk.
2: Tak se mi to líbí. Sednou, děti. Vítám vás zde v této třídě. Tato třída je první A. Dosud jste chodili, milé děti, do školky, ale teď budete už chodit do opravdové veliké školy, mrňata. No, jaký je to rozdíl? Ví to někdo z vás? Maličká pověz. Ví to někdo z vás? Neví. No, tady už si nebudeme jenom hrát, děti. Tady už se budeme také něco učit.
1: No to je jisté přece, pane učiteli, že je prostě školka, pak je škola, tam se učí, ve školce se hraje.
2: Poslech se, chlapče, ano, já máš pravdu.
1: Já jsem si ve školce už taky nehrál, ale...
2: Ano.
1: Já jsem
2: Výdavý
1: se učil.
2: Chlapec, ano. Tak tady se budeme učit co? Budeme se učit číst, počítat, psát, budeme poznávat dějiny, matematiku, český jazyk, světové jazyky,
1: věcná,
2: samozřejmě ruský jazyk.
1: Věcná.
2: Prosím?
1: Proč dějiny?
2: Musíme znát dějiny naší země, které jsou
1: matematika.
2: Velmi bohaté.
1: Matematika.
2: Matematika bude také, chlapče. Chemie, přírodopis.
1: Ekonomie by měla být hlavně
2: to všecko, chlapče, ale ty jsi nějaký. Posaď se, chlapče, posaď se, posaď se, posaď se. Jak to bude celé, milé děti, probíhat? Bude to probíhat tak, že celá jedna vyučovací hodina má 45 minut.
1: Věcná, pane učiteli, přece není možný.
2: Jakože ne?
1: Hodina má 60 minut.
2: No jo, ale pořád se, chlapče.
1: 40, ale dobře, sám říkám.
2: Dobře, dobře, chlapče. Vyučovací hodina je něco jiného než normální hodina. A ta má 45 minut. Normální hodina má kolik minut, malička? Jak se jmenuješ?
1: 60 minut.
2: Ano, chlapče, ale tebe jsem se neptal teďka. Tebe jsem se neptal, no. Ano, normální hodina má 60, ale naše vyučovací bude mít 45.
1: No, dobře, no.
2: Dobře.
1: Není to už jako hodina.
2: No, není to hodina, teď jsme si to řekli, maličký chlapče, ale je to 45 minut. Ještě žil za roky do penze. Takže, milé děti, pokračujeme dál. Co vás ještě v té škole čeká? Po té hodině vyučovací, po těch 45 minutách, aby si věděl, chlapče, budou přestávky. Přestávka bude trvat 5 minut a velká dokonce 15 minut.
1: Proč 5 minut?
2: Ale prosím tebe.
1: Tak minuta úplně stačí, aby
2: nestačí.
1: Se organismus regeneroval.
2: Děti se musíte se osvěžit, no, musí pojít jablíčko, něco dobrého.
1: Ztráta času.
2: Ale nebude to ztráta času, chlapče. Nebude to ztráta času. Jsem teď, že to nebude bude ztráta času. No, děti jsou zvyklí a budeme si mezi sebou povídat. Děti.
1: Zbytečné, můžeme si přece hovořit, můžeme si povídat o látce.
2: Ale nech to, já jsem si ještě zatře nevyvolal.
1: Kterou jsme probírali. Zbytečná,
2: státka,
1: státka.
2: Já to vlastně snad vyhodím, no. Školní rok bude trvat, milé děti, od září do konce června. To znamená,
1: věcná,
2: že... Ale prosím, že nechápce, už to mám opravdu dost.
1: To máme 10 měsíců.
2: 10 měsíců,
1: no.
2: Školní rok.
1: Rok trvá 12 měsíců.
2: No, ale školní rok trvá 10 měsíců. Pak jsou 2 měsíce zasloužený prázdniny, milé děti. Budete si hrát, budete na sluníčku koupat, sportovat, vytvírat jedovaté houby a podle toho, to už to blbnu. Pleteš, chlapče, prosím tebe. Takže takhle to bude celé. No, má někdo nějaké připomínky, děti? Já myslím, že se vám to všecko tady bude v této škole.
1: Věcná,
2: ale prosím tebe, co je?
1: Chtěl jsem se zeptat, kolik je učitelů na jednoho žáka?
2: Na jednoho žáka v této škole je 7 učitelů.
1: Zbytečně,
2: ale prosím, moc, jak je to...
1: Zbytečně, skutečně, protože těch učitelů by mohlo být daleko méně.
2: Já už toho opravdu dost, chlapče. Jak se jmenuješ?
1: Vaše...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče, a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátný v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl: "No, kam bych jel, snad do Prahy, ne?" jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem.
2: "Hergo, chlape, ten váš křik jsem někde viděl. Hrál jste fotbal za Plzeň?"
1: Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli, nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hever. Situace se stávala komicky paradoxní. Veze jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl jsem malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ještě se tady vracím ke skutečným událostem, skutečným třeba... Tady, když jdete Prahou, no tak to je prostě Psinec, to je psí hajzl, to už vůbec není Praha, že jo? To jdete takhle, balancujete mezi tím, že jo? Žádný zákon, nic. V Americe to bylo to samé, že jo? A asi před 7 lety vyhlásili tady zákon, že každý musí po svým psovi zamíst hovno. Ale druhý den už Tiffany a Cartier prodávali platinový, zlatý a stříbrný lopatičky s košťátkama posázený briliantama, že jo? A ta babá, která vyšla s tím obrovským černochem na procházku, rozumíš? Šla takhle s tím ten vláčel, ten jezevčík i tak dopředu. A jezevčík vyvalil bulvy. Ona také se natáhla, černoch vytáhl ze zlaceného kufříčku, vytáhl lopatičku platinovou s tím a ona sama, ne, Joe, ne, sama prostě to. A s úsměvem, že naplnila opět ústavu Spojených států. Tam to funguje jinak. A já jsem ještě jsem jednou šel, já nevím, proč si na to vzpomenu hned, totiž to bylo hned vedle, tohle v Central Park, jsem pozoroval s Vošickým jednou takovýho chlapa, jak krmil veverky. A on měl, nešťastník měl brejle, jak skla od sodovek, že jo, 30 dioptrií, a takhle tam seděli tři veverky, hopkali a on jim házel nějaký oříšky. Tak se koukám na chlapa, říkám, chlape, zvází to vedle, blbě vidí. A já jsem podíval na ty tři veverky a ty dvě byly veverky a ten třetí byl krysa. Přiřadil se k veverkám. Věděl, že byl to. Taky Amerika. Taky se traduje historka, že u vrat dole u paty New York State Building stojí chlap, cylindru, má bobří kožich, v ruce takový doutník a takový vychrtlej chlap těm přijde, říkal, nekuřte za humanictva, nekuřte! On říkal, že neumí zakutná. Říkal, kolik stojí ten doutník? On říkal, no tyhle ty jsou dost drahý, to jsou 25-dolarový doutníky. On říká, a kolik jich vykouříte? Říká, no tak těhle těch, tak tu to jsou takový veliký, tak nejvíc 40 za den, nejvíc 300 dolarů. On říká, jak dlouho kouříte? Říká, no já kouřu už bezmála 45 roku. Znásobil to, život. A nebo říká, člověče, vy jste prokouřil celý život, kdybyste nekouřil, tenhle ten New York State Building by bylo až. On se hraní tím, říká, vy kouříte? Říká, já samozřejmě nekouřím. Říká, je ten New York State Building? A není, říká, vidíte, můj jo.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Rádio Jihlava.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým